Nietzsche. Počom Nietzsche so čera po takim svojnoe živinski votreske zahajili studenča přichodniša k maja ešte trochu kvile. Na Lipšanskej unii započne so nové semestr 7. oktobra ze sviatočnej matrikulaciu a vopšornym vitajče k nám do Lipska na univerzitnym kampusu zmeja potom studenča možno so vôšim možným, što ešte dre vo sebe spočatne jara vážne so informovač. A to v běhu dopodnia, hač to popodnia, dvimaj to bude a cioche potom tuta sviatočná imatrikulácia Lipšťanskej sukelnice na augustu svojom namiesče. Also bych ja tam tež nedy raz, to miestem 40 letio.

0: Rečni kučik, srpskim ozvosom.
1: A dženca z dr. Lenko Šočini.
2: Svojim posljednjim rečnim kučiku sem vam, ljubi psiposluharjo, vo zestajenih verbah, kajž na psikvat nuc poladač, povedala. Kotrž vopsteja po njemskim psikvate ze samostatneho svočka nuc a popravneho verba poladač. Ve vopkadnej rči máme pak miestu tými zestajenými verbami tujšto tajkých kajš durichič, sohinstupič, fortječ, nohbiežeč, ronzač, obsač, klošinč a tak dalje. Potajkým z nemskej předzvušku. Vo sebe silne rozširjené ste durich a hin. Durich dač, durich ječ, durich ladač, durich džeržeč, durich skočič, abo hin krneč, hin stajč, hin svušič a druhe. A připodla prajene, to nie je vosebitost serbščine, ale samsne zjav máme tež druhých menšinových rčach, kajž korutanskej slovenščine abo burgenlandskej kovaččine. Spisovnej serbščine máme viezo svojske serbske předzvočky, kajž pše hy přeskočič, mesto durich skočič, abo votevzač za obsač, abo prečič za fortječ. Drude nie je předzvoška ani trebna, dokež zvúraznia so smier s prepozíciu. Za nikým biežeč, mesto noh biežeč, přes viesku ječ, mesto přes viesku durich ječ a tak dále. A za klošinč môže so napríklad prajič s niečím vujnč. A račo nech převerčíme, hač durich verčíme.
1: Tale praje dr. Lenka Šurčic, srbským rozhlasu reče spytnica na srbským institúče tu ve mieste. 5 hodin 20. Sočasač menšinu slyšíče petinu s dženstnejšími poistčemi.

0: Więc pisz, nie dygnie mój, doble się, a tam koła mój. Gdzież tu mogą mi?
1: To by znaczy nie tu szkoli tu, bo komik Dżarzycz. Ale czas spiesia je 5 godzin, je na cicci.
2: Serbski Rozwóz. Powiedzcie. W studiu Bettina Wenderutowa.
1: Dobre ranie. Honio Wužiske kliniki wukubuja netko ladanski personal sami. Včera bu za to noa fachowa šula za strootniske povovanja votorena. Doromade posta vučomniku je do vukubvanja startovalo, dotal su so z vulkoho džela drežanach vukubvali. Z regionalni povovanski šulurci dža přichodnoch fachovcov na polu ladanja za koronje a staronje tu honi Vužice džažeč. Ze samsnej przyczyny też niemska železnica swojskich fachowców hornikecach wukubuje, a to za dwa aż dziarzynie koliu. Kwalifikacyjski centrum tam drehiżo od 2024 maja tola z nowym wukubanskim letom su hornikecach szulu powiecili, kotry się netko toho runia posta wuczomniku swoje wukubanie započało. Slepianska farárka Jadwiga Malinková opuścilica k prynemu decembri ze słybnych przyczyn svoju dotalnú osadu. O tym informovaše ona včera na svojim Instagramovom kanálu. Od klietušeho je nua duše pastoka ve vojeruskej koruni a je zdobom zamovita za sapske náležnosti evangelské krajnej cirkvi Berlín-Braniborska. 12 let by Jadwiga Malinková farárka Slepianské osadže a je so tam cvý čas tež vo serbskosť sprucovala a docpiva, zobu rič za sobule do vedomia zvolana. Kež včera praji ostane vuboko zviazaná ze serbský holu, kotri šiše 3 mesace skutkuje. Ve Vojerecach nastava nové slidženský centrum za inovatívne tvarščizny. Centrum za tvarjenje a bydlenje Wužiskeho technologiskeho centruma Lautek chce dža klitu naleču votorič. Přetvarn jedyše je hale za přestrjencu k modernemu slidženskemu centrumi plače nekak 6 milionu euro a bus brunicovych peněz spichovane. Přichodži chce dža tam namestne následne tvarske materialie, kajž konop abo mineraliske mačizne vutvorič a testovač. Přichodže mu konop gips narunač, všelake mineraliske polimery samo beton, tak projektuje zamoviči. Centrum dživa zromadne s vysokošulemi, zavodami a slidženskými laborami honie Wužice. Za Mezinárodný kultúrny festival Wužica 2027 je dotal dohromady 25 skupinu ze celého sveta svoj zájim za vobdželenie pokazalo. Kež rekne Katarína Jóková, dostanú oni netko naprašník, zo muža so za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jóková dále, zo signalizuje predovšem všelaké organizácie ciov svoj zájim na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja. Při jortach na folklórny festival vobdžili so delegácia pod návodom Marka Guaria na nový týdžen Rudolštače na zetkaniu Ciov Nímska, kdež chcedža o možných kooperáciách s druhými klitušimi festivalemi Nímsky jednač. A to bych upovešče, kýž namakače tiež na internetných stranách a našej dámotný app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Vostanje dženca, převažnje sucho, zdžela slunčne, zdžela tež trochu pokmurene, a to pri maksimalne 23 stopnjah.
3: Ničo ne šoke, tuž přejmoj dobru jezbu do džencniše srede, nedom peč, menšino, pa na pošestčej.
2: Serbski rozvoz.

Tuto nedelu potekim so dojent kraja Saksko-Anhaltskeho sudži, dokot rozmera kraj pojedže, štú zmeje politický vliv na ošitke vážno rozsudže, štú bude pri ni muž. Magdeburgským krajnym sejme a zmeje dojent ľudži ve kraju 2 miliónaj vobydlerjú ve hošti. A jön tež postajovač. Faktový ček všetkých kandidátov a možných členov ve krajnym sejme Magdeburgu namakače ve ARD mediatece produkoval je vopširné a názorné vúsovanie Fakt ist der Faktencheck MDR Televisia. Djovic, bona po 6 Tschüche.

Jazza, prosse, Rafaela Vichazoa, zaso, na riečnu, hodžinu, za dorosčenych popodňu, na poštyrych do, na popečich, veradvorju. Domojnice letnika 2026 a seč zári chce žaromaže svečič v vulkých čarach tamnejším krabatom v údvore, a to dženca od napo štyrioch. Ve kočinje chce žajúce štvortk večer šestčich v krabatom lokom sveče vo veľkú debatovač, to bude s veľkom a zmeje von šansu sa jako celé normálne živé svierio deklarovač, vo tým potej, kým chceža tam diskutovač a na zaredovanie je přeprosova CDU. Smolíc, venuknice, zmeja zase svinio rezanie a to štvort k juce a piat k zajúcišim. Na to sče přeprošení respektívne na te čerstve vúdživky a te tute předavaja sa stajne od 8 ráno do večera 6. Sobotu bude zase komiková dživanička v Radvorským dvorništu znáte ilustrátor Štefan Hanuš, dži modostní znaje jeho spomňa zavedže šulariu cičo do 7-letnika do podtajnstva rysovania komiksu. Pod jeho návodom vúspytaja so šulario v rysovaniu figúru, pohybu, gestiky a mimiky. Přizvič môžeče svoje dži hýšťahač do 12. septembra riečnym centrum je vítaj.

skupina Janka Hanka. Zajdeštech, svešiš, máš poprom stajne, nudom zase dobrú naladu, abo pečo, džin, vosem až trcie. Hej, tverde zynky, čorna drasta, převažne mužojo s dojmi vosami, to dre je taký typický napolad festivala Nukstok. Tešlica je sa zase převed, trošku menší, dre a tola bie nalada kunst tydenia ketro dobra praja zaredovario. Nukstok Festival je tež jedna z našich novosťov v obrazach. Šako je to náš online formát, kýž sladuje hišč raz na tu napotamne zajímavý podavok abo svedžen v Horní Vúžice. Nimo toho pobychme na staromieščanském festivalu tu ve mieste a predstajme nu žonopu kráľunu. Dále zmieme impresie z Rožanta vo tamnišovesného beach volejbulového turnira a zladujeme do Hamora, kdež nastava vulky bateriu skvát. Šoto votnetka online v našej app MDA Serbia a na našich stronách v internete. A ja netko podam jesno myslach na nekajku dohu jizbu snač mysliče, tež netko ište raz na to, kak rejne bieše lieca dohalu. Dobranie pšie srbsky rozvoz.

0: Srpski rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
1: Dobré ranie. Honio wužiske kliniki wukubuja netko ladanski personal sami. Čera bu za to noa fachowa šula za strôdniske povovania vo terena. Doromady posta wučomniku je do wukubania startovalo, dotaj su so z vujko džela drežanach wukubvali. Z regionalnej povovanske šulu budušine chcedža přichodnoch fachovcov na polu ladania za koronje a staronje tu honi wužice džažeč. Ze samsne příčiny tež nemská železnica svojských fachovců honikecach ukubuje, a to za tva a zdržinje koliju. Kvalifikacijski centrum tam drihižo od 2024 maja dola s novým vukubanským letom su honikecach šulu povečili, kotriš je netko posta učomniku svoje vukubanje zahajivo. Slepjanska farárka Jadwiga Malinková opuští lieca k prinemu decembri ze svojbnych příčin svoju dotalnú vosadu. O tým informovaše ona včera na svojim Instagramovom kanálu. Od kletušeho je nová duše pastoka ve vojerovskej koruni a je zdobom zamovita za sapske náležnosti evangelskej krajnej cirkvi Berlín-Braniborska. 12 let by Jadwiga Malinková farárka Slepjanské vosadže a je so tam celý čas tež vo serbskosť sprucovala a docpiva zobu rič za sobule dovedomia zvolana. Keščera praji vostanje vuboko zviazana ze serbský holu, kotriš ište 3 mesace skutkuje. Ve Vojerecach nastava nové sledženský centrum za inovatívne tvarščizny. Centrum za tvarenie a bydlenie Wužiskeho technologického centruma Lautek chcedža klietu naliču votorič. Přetvorne dušie hale za přestrenci k modernemu sledženskému centrumi plači nekak 6 miliónu euro a buzbrunicových byne spichované. Přichodže chcedža tam na miestne nasledne tvarské materiálie, kež konop abo mineralijské mačizne vutvorič a testovač. Přichodže mu konop gips narunač, všelaké mineralijské polyméry samo beton, tak projektovi zamoviči. Centrum dživa zromadne s vysokošulemi, zavodami a sledženskými laborami hornie Wužice. Za Mezinárodný kultúrny festival Wužica 2027 je dotal dohromady 25 skupinu ze celého sveta svoj zájem za obdelenie pokazalo. Keď rekne Katarína Jóková, dostanú one netko naprašník, zo môža so za festival požadač. Vo sebe zveselať se je, tak Jóková dále, zo signalizuje predovšem všelaké organizácie ciov svoj zájem na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja. Při otách na folklórny festival vobdžili so delegácia pod návodom Marka Kuária na nový týdžin Rudolštače na zetkaniu ciov Nímska, kdež chcedža vo možných kooperáciách s druhými kletušimi festivalemi Nímsky jednač. V septembre převedu ve Vojerovskej kultúrnej fabrice znova festival za serbskú subkultúru a kultúru subzorb. Nimo kreatívnych dživaničkov k serbskej drasče, riam a v umiestvu sú mestrujem tiež serbské wiki planované. Festival v otmie so mestom Ceči Kroč, založba za serbský ľud zariadovanie podpiruje. Festival 5. septembra Cuk za serbskú kultúru a v umiestvo kolektív Vakuum sobu organizuje. A to bych upovieste, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca v ostanie sucho, pomročené žila pak tiež slunčné, maximálne 23 stopňu a vecik pšinže dženca takhle sriečne srieni ze zapada.
2: Toto je žané mylenia, jeli vám nešto duce popuču napadne, potom nám to prajče, zazvonče Bettinu 7400, kýba so napísače nám WhatsAppu.
0: Serbský rozvoz.
2: 4,5 menšine, podna po sedmiche. A tole juli je Markus Moa, serbským rozvozu sredu rano, 2. septembra. Vítajte k nám.

0: Kocí sa šímaja prašenja na Rafaeloviča zo, vona zme rečno hodžinu za dorosčenych džencara dvorju vod na poštyrioch. Hač do napo pečich. Letuši domojnice Asič Zahari přeprošuja přečelo a zajemcu na letný svedžen v rečnym nězdže vulkých džárach krabatovom vůdvore a tun budže dženca tun svedžen od poponia na poštorioch a tam može česotiš vo projekče a přichodnym letniku intenzívno kurza sapšin informovač a so se s domojnikami a rečnými trenerami rozmoveč. Ve Kočinje ponže jutce večer šestčich voto, kak dale se s velkom vopka džame, bude to debata ve kravatovom lokom sveče Kočinje. A přeprose na to CDU. Poladame Donu Knic, tam zmija zaso svinjo rezanje a odpovedne vudživki so potom předáža a to od 8 do 6 na Smolicvore Nuknice. Sobotu 26. septembra bude zaso raz komikova dživanička a to znova na Radvorskim dvorništu. Znate ilustrátor Štefan Hannuš zavedže šulerio cičo do 7. letnika do potajenstva rysovania komiksu, aby môžete svoje dječo ešte přizvič hač do 12. septembra v riečnym centrume Vitaj. Jednače menšino ešte a potom bude 7. A tole júli je Liza Čornáková s Apkým rozhlasu.
1: Piazza che consecchila, sa snima te genie.

0: Jarejeso, bojes čeriva, zopoda so Heinrich Timmer Evers, biskop Drežansko-Mišnjansko-biskopstva. Konc leta dočasne navumenk, Bettina, ty máš dalše informácie.
1: Hajši možná agentúry, noviny, rozvoz, rozprave a o tom, že je Timmer Evers interne svojim sobu, dživačeriam hižo žiliu, zo so konc leta na dočasne vumenk poda. MDR znamenča dotal oficiálne vopkručenie biskupstva k tomu nima. SZ napríklad zložuje sa na dojalivé interne žova. Dňa 2. septembra 2001 bu Timmer Evers Münsteru na biskupa vusvedčené vo 2016. Je on biskup Drežansko-Mišňanského biskupstva menujúce postatu biskup k letu augusti. Docpie Timmer Evers 570. živinské leto a tuto sobotu svieči tiež ze serbskej delegáciu mestrujem dvorskej cirkvi svoj 25. biskupský jubilej.

Apropos studovač, šoštojš ma z perspektivu s přichodom naslednosću v obsvětom přírodu činič nauknu studenča Braniborske měsče Eberswalde. Do tutych wobuku menuci je so vusmiriva tamniša mezinarodna vysokošula za nasledne vujiče, kotraž ma tež v odnožki mezdrujim podstupime. A člesnistvo, předživanje dreva, ale tež hospodarske smire nastupajo naslednost. Jara zajmove studijne smire tam maja, v kotraž studuje viacač 2200 studentov ze všech možných krajov sveta. To so vopravdže kitra jara vupvači, so tam raz rozladovač a byrneš jenoš na stronach v internetče oni mezinarodnije uni. Tuta však je tež přelšo požadana, tam povabí so viacač 2000 modostnoch, se pomene redke miestna za bachelor a master studij.

0: Mick Jagger, jeho miestem tež nad 80-let starý kumplojo skupiny Rolling Stones. A ja či sú zase raz šodali.
1: Rečne kúčik v Serbským rozhlasu.
0: A Jensas, doktor Lenku Šočic.
2: Svojim posledním rečným kúčiku sem vám, ľubí připosluchario, vo zestajených verbách, kajž napríklad nuc poladač povedala. Kotrž vopsteja po nemským příkvade ze samostatného svočka nuc a popravného verba poladač. Ve vopkadnej reči máme pak miestu tými zestajenými verbami tujšto tajkých kajž durich hič, so hinstupič, fortječ, noch biežeč, ronzač, obsač, klošinč a tak dále. Potajkým z nemskej předzvušku. V osebie silne rozširienej ste durich a hin. Durich dač, durich ječ, durich ladač, durich džeržeč, durich skočič, abo hin krneč, hin stajč, hin svušič a druhe. A připodla prajene, to nie je v osebitosť serbščine, ale samsne zjav máme tiež druhých menšinových rečach. Kajž korutanskej slovenščine abo burgenlandskej kovaččine. Z písomnej serbščine máme viezo svojské serbské předzvočky. Kajž pše, hy přeskočič, miesto durich skočič, abo votevzač za obsač, abo prečič za fortječ. Drude nie je předzvočka ani trebna, dokež zvúraznia so smier s prepozíciou. Za nikým biežeč, miesto noch biežeč, přes viesku ječ, miesto přes viesku durich ječ a tak dále. A za klošinč môže so napríklad prajíč s niečím vujnč. A radšo nech převerčíme, hač durich verčíme.
0: Praj dr. Lenka Šočic a tuto nie a ďalšie rečné kočiky namakače na našich stranách internete a v našej app MDR Serbia. 7 hodin, 7 načiat.

Tverdesynke, čorna drasta, a přeważne mužoja ze zdojimi wasami, haj to je dre typiski taki napolat festivala Nukstok. De šlica je son za sprzewet, trošku menši dre hačewak a tola biennala da konc tydženja dobra zdjelja za redovario. Nukstok festival je zdobom tež jedna z temu našich nuosčov v obrazach, a to šak je naš online nowy format, kiž zladuje tež přecejš raz na to na potamne zajmowy podauk abo svedžen ve horni Vužice ve Sabach. Dalše teme. Nimo toho pobychme na staromieščanskim festivalu Budešine predstajeme nu žonopu Kralunu a mame impresje z Rožanta od tamnišo vesno beach volejbulova turnira z přijotvane. A zladujeme do Hamora, džiž nastava vulki baterijo iz kvad. Šoto po takim odnetka online ve naše app MDR Serbia a na našich stronach internetče.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Honjovužijske kliniki vukubuja netko ladanski personal sami. Čera bu za to nova fachova šula za strohotniske pohovanja otvorena. Dohromady posta v učomniku je do vukubvania startovalo, dotaj su so z vulkoho džela drežanach vukubvali. Z regionálnej pohovanskej šulu chcedža přichodnoch fachovcov na polu ladania za koronie a staronie tu honi v Užice džažeč. Ze samsneje přičiny tež nemská železnica svojských fachovcov honikecach vukubuje, a to za tvar a zdžaženie koliju. Kvalifikacijski centrum tam dre hižo od 2024. maja tola z novým vukubanským letom su honikecach šulu povečili, kotriš je netko postav učomniku svoje vukubanie zahajivo. Slepjanska fararka Jadwiga Malinkova opušči lica k 1. decembri ze svojbnych přičin svoju dotalnu vosadu. O tym informovaše čera na svojim Instagramovim kanalu. Od kletušeho je nua dušepastorka ve vojeruskej koruni a je zdobom zamojita za sabske naližnostše evangelskej krajny cokvi Berlin Braniborska. 12 let by Jadwiga Malinkova fararka Slepjanskej vosadže a je so tam cel čas tež vo serbskosť šprucovala a docpiva zobu rič za sobole dovedomia zvolana. Kež tera praji vostane vuboko zviazana ze serbskej holu, kotri šišče ci mesace skutkuje. Ve Vojerecach nastava nové sledženský centrum za inovatívne tvaršizne. Centrum za tvarenje a bydlenje Vužijského technologického centruma Lautek chce ža kletu naliču votorič. Přetvorne duši je hale za přestrenci k modernemu sliženskému centrumi pači nekak 6 milionu euro abu z brunicovih penies spichovane. Přichodže chce ža tam namestne nasledne tvarske materialie kajš konop abo mineralijske mačizne vutvorič a testovač. Přichodže mu konop gips narunač, všelake mineralijske polimery samo beton, tak projektovi zamoviči. Centrum dživa zromadne z vysokošulemi, zavodami a sledženskimi laborami honije v Užicu. Za Mezonarodny kulturny festival Vužica 2027 je dotal dohromady 25 skupinu ze cłoho sveta svoj zajim za vobdźělenje pokazało. Kež rekne Katarina Jurkova, dostanu one netko naprašnik, zo muža so za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jurkova dale, zo signalizuja předušim všelake organizacije ciov svoj zajim na festivalu, například skupiny z Koreje a Paraguaja. Při otach na folklorny festival vobdžili so delegácia pod návodom Marka Kovária na nultudžin Rudolštače na zetkaniu CIOF Nímska, kdež chcedža o možných kooperáciách s druhými klitušimi festivalemi Nímsky jednač. Kunstudženia převeduje vojeruský kulturný fabrice znova festival za serbskú subkultúru a kulturu subzob. Nimo kreativnych dživaničkov k serbskej drasče, rejam a vumjostvu sú mestrujem tež serbske viki planované. Festival vodmie so mestom Ceči Kruč založba za serbský ľud zariadovanie podpiruje. Festival 5. septembra cuk za serbskú kultúru a vumjostvo kolektív Vakuum sobu organizuje. A to bych upovešče, kýž namakače tež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Mestom slunca na nebju steje, dženca ma cel džin sucho vostač, žela pomročeno a trochu pokmurjene, a tež slunčne votriski stane zaso dostaneme, při veciku ze zapada a maksimálne 23 stopňach.
2: 5 minčnou po na posmech, přijemoj dobro jezbu do dženc nišeje srede.
0: Serbski rozvoz.

0: Polícia z G.
1: Na autodrose štyri je so. Niedže Lurano napodživečich pola bojšu a nezbožo stavo vosoma pustaletne vodža LKV-a. Cíše smier drežane na autodrohu. Ze smiera Zorica přijedže další LKV tež ze cílom smier drežane. Nakvadný auče doso zrazu šte. Nichto so nezraní nazbožo, škoda, kotraž je nastava 15-10 euro. Lubušu su konc tydzenia paduši do domského zaliezli asi elektriske nástroje před okno zestajeli zobychuje voto zali. K tomu pak potom viace přišlo nie. Vecna škoda 1000 euro, dokiaľ su paduši okna a dure obškodzili. Ve Vútach su tež paduši zarodkách popuču byli, jednorota su skoncvali a hádžicu a k tomu slušace alu krosno hodnače 300 euro pokradnili. A ve fitnessovém centere ve Vojerecach, tam je 30-letný punželu večo, kytro negativne napadnú, on by očividne napity a vorožeše sobudživa čeriu, či potom policiu zazvoníšu, tež zastojníku muž vorozy a so nezminy, kajž přikazane, policistša jeho přemochu a zvisčišu nimalie 2 promile alkohola, muž ma netko viacore pšenženia na konče, kotršla Maso Zamovič.
2: Zromadnie sme mladí, zromadnie sme starší, tu je sam sne púč nám viesty. Sam pak nemo soniš, sam tež nociš nanka.

Toto nedželu potekim so přichodný dojnt kraja Saksko anhaltskeho rozsudži, do kotros mira kraj pojedže. Štú zmeje politický vliv na šitke vážne prašenia a rozsude, a štú budže prini muž. Magdeburgským krajnem seme a štodre budže moc vúskutkovač na dobro, toto aziaskoho kraja. Štú zmeje 2 miliónnej vobydlerju kruče vohošči a budže tam postajovač. Faktuje ček šitkých možných kandidátov a možných čvonov v přichodnom krajnom sejme v Magdeburgu namakače v ARD Mediatece produkoval je tutun vopširne a voprože názorne rysovane faktuje ček. Fakt ist der Faktencheck MDR Televizia.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Honjo Vužijske kliniki vukubuja netko ladanski personal sami. Včera bu za to noa fachova šula za strojotniske pohovanja budušine votorena. Doromade posta v učomniku je do vukubvanja startovalo, dotaj su so z vulkoho džela drežanach vukubvali. Z regionalni pohovanski šulur cedža přišodnoch fachovcov na polu ladanja za koronje a staronje tu honi v Užicu džažeč. Ze samstneje přičiny tež nemska železnica sve fachovcov honi kecach vukubuje, a to za tva až žažinje kolijo. Kvalifikacijski centrum tam drihižo od 2024. maja tola z novim vukubvanskim letom su honi kecach šulu povečili, kotriš je netko to runja posta v učomniku svoje vukubvanje zahajivo. Slepjanska farovka Jadviga Malinkova opuščiljica k prinjemu decembri ze svojbnih pšičin svoju dotalnu osadu. O tem informovaše včera na svojim Instagramovim kanalu. Od kletušeho je nova duše pastorka ve Vojerovskej koruni a je s dobom zamovita za serbske naližnosti evangelskej krajni cokvi Berlin Braniborska. 12 let bie Jadviga Malinkova farovka Slepjanske vosadže a je so tam cvý čas tež vo serbskosť šprucovala a docpiva zobu rič za sobole do vedomia zvolana. Keštera praji vostane vúboko zviazana ze serbsky holu, kotriš ište cí mesace skutkuje. Ve Vojerecach nastava nové sledženský centrum za inovatívne tvarščizny. Centrum za tvarjenje a bydlenje Vužijskeho technologijskeho centruma Lautek chce k letu naleču votoreč. Přetvornje duše je hale za přestrjencu k modernemu sledženskemu centrumu pače nekak 6 milionů euro a bu z brunicových peněz spěchované. Přichodže chce tam namjestnje následne tvarske materialie, kež konop abo mineralijske mačizny vutvorič a testovač. Přichodže mu konop gips narunač, všelake mineralijske polimery samo beton, tak projektovi zamoviči. Centrum dživa zromadnje z vysokošulemi, zavodami a sledženskimi laborami honije v Užice. Za Mezonarodny kulturny festival Vužica 2027 je dotal doromady 25 skupinu ze cywego sveta svoj zájim za občelenie pokazało. Kež reknuje Katarína Jokova, dostanú one netko naprašnik, zo môža sa za festival požadač. Vo sebe zveselace je, tak Jokova dále, zo signalizuje především všelaké organizácie ciov svoj zájim na festivalu, napríklad skupiny z Koreje a Paraguaja. Při otách na folklórny festival občili so delegácia pod návodom Marka Kovária na nový týdžin Rudolštače na zetkaniu CIOF Nímska, tiež chcíža o možných kooperáciách s druhými kletušimi festivalemi Nímsky jednač. Kunst týdženia převedu ve Vojerovskej kultúrnej fabrice znova festival za serbskú subkultúru a kultúru Subzob. Nimo kreatívnych dživaničko k serbske drasče, riam a vúmiostvu sú mestrujem tiež serbske viki planované. Festival vodmie so mestom Cieči Kruč, založba za serbský ľud zariadovanie podpiruje. Festival 5. septembra cúk za serbskú kultúru a vúmiostvo kolektív Vakuum sobu organizuje. A to bych u naše dženstnýše povešče, kýž namakače cíl dien tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca přečelná slunčná úpada, trochu vecika ze zapada výzda, hevák dys a dys mročavka, ale vostanie sucho.
2: Na počach v našej neposrednej končine šodere beži a jeli ještu tam popuču. Na Aštyri smie Frankobrod mie s drežanami letaniščom a drežanami helerauom tam stejen vyskač a další na B. 8.10 v Viazojnce na smie Vopaka.
0: Serbský rozvoz.

Starší maja veľvoko vúši, de abo tamne vúža dania maja nekak zmištruvač po možnosti na dobrovašne, so deči starač a tak dále a riečnú hodinu za dorosčených zmeje v Radvoriu, dženca Rafaela Vičazova pod napoštorioch do napo pečich. Letuši domojnice a zárisič přeprošuja na letni svedžen rečnem nizdže vujkých zdžarach krabatovým vodore dženca vod na poštorioch a tam moža so zajímce tež vodutem projekče z cova a vo přechodnem letniku intenzívno kurza informovač a tež se s domojnikami a rečnými trenerami so rozmovič. Ve kočinje krabatovým lokom svedče tam zmeja Jutze debatu, tam bunže vo veľkách, što bude netko s veľkom a zmejúň šanzu sa ako celé normálne živé svierio v Zakske deklarovač, o tým potakým chcieťa diskutovač a na túto diskusiu přeprosi CDU. Smolic v Nuknice zaso svinio rezaja a te odpovedne čerstve dobre vúdžiuky, te môžete si kúpiť a to od rania 8 do večera 6, jutce štvrtk a zajutce šim piatk. Medioatura povedže dženca a jutce do dalšie se a to do Rožanta. Tam na terenie starie svečkarnie to bude od 9 do popodňa na poštyrioch.

Serbske Familie ze zmavymi žišimi. Mila Zachariasova jo to organizirovala a Julia Hrišina jo se ogledala, kak jo bylo při prednem zmakanju familiju. Jo, to a vece, vas žincaho vecakujo, přece mešane ze serbskiju muziku, hojo duo Trat Töchter z Berlin ja za vas.

0: Zora, so byli serskese okovo pšivuka a Janšolc ve šuch mediach ve Nimske. Pla přepinárnje na Nimski umšpanwerk a pla Janšolskije milinárnje jo byl nadpad na zastaranje z milinu. Krotke spnieše na Nimski kurzšluss ve Janšolski milinárni a bucha dva ve přepinárni su zabierali luži. Stefani Krautzolc ze spomina, co jo až doninta znate.
1: Wit detonaciu a rakitu jo zora neperi bylo to glono ve prednych poistčach a wit sabotaže při Janšojski milinani. To netefi kompletnie. Což miastem jo znate, jo jano to. Ve přepinani miaze turnuom a přilukom jo se zora nadpad stal. Wit di přepinani se rozdzielio milina za naše strony a tyke nadregionalnie. Nestatka je su večulic bu buchadlu přisceniali při přepinani, vyt raketu pak žož nijovici to glono. Vyče akterizma s takim nijo se stal, abo nanimini nijo s úspěchom byl. Dla toho teke nijo to zestaranje z milionu bylo přetegnone. Te buchadla su nestatka je sebe sami ugetuali. Jim jo zražilo, vyživé materiál zčiliš do převeda z úsokim napnešim. Na taki pad jo ve dvima padoma přišlo ku krotkemu spnišiju. Janšojski milinani jo přes ten nadpad jednom bloku upadnula technika, rozpšaviju naše kolegi vet antene Brandenburg. Policaja išči nijo namekala viniku. Teki jich motive su nadali neznate.
0: To jo šukno, což miastem jo znate vet corašnego njestatka plapšivuka turnua. Stefani Krautzolc jo

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Jeden kandidat za miestno župana v župie Dolná Łužica. Serbska faralka opuścił slepe, a weda we Bramborskej bużo trosza te a dalszne teme. Nenta we drobnym a ojo Grigor Klim dobrożyn. Michael Apel kandidirio ako župan za domowinsku župu Dolná Łužica. To je dał kwieści serbskiemu programaju. Do tych miestio wen jadnoczki kandidat. Wen so mecowaś kontakt do westych kubku a towaristwo, rono tak co dyskusjo nastarcyś wo internych strukturach domowiny a moderirowaś dyskusjo wo nowym dolnoserskim kulturnym centrumie, tak Apel. W roche buzu bydlicego Apela jo domowinske župne przedsedarstwo woni komisariski ako župana uzweliło, potom aż jo Peč Šurman se s amtom rozžognoval. Na gvone skromaženje župe 11. septembra majo delegirovane cvonki svojega župana uzveliš, išti jo možno až teke druge za to miestno kandidiruju. Serbska fararka Jadwiga Malinkova opuščio slepe ako vesadnu fararku. Po 12 letach buža konc novembra přeciš z teje vesade, venažo z privatnych a familiarnych pšicinov, venaž jegnja do Budyšina a buža nadregionálna serbska faralka a teke duše pastorka ve Vrecach ve Choroni. Serbski úbjak v okresu Sprivenysa má nový cvonk. To je Steffen Kubický ved AfD, Groni Konstance Kubina, venažo mediova pjedarka okresa. Žinca jo zapšavim kšeo se předstaja švetom gremiumje, jo pak zadorane, to předstajenje bužo se dalšne raz staž. Kubický jo cvonk AfD-frakcie v okresnym semje a tam pokvadnik uše togo venjo cvonk krajnega sema ve predstupimje. Veda ve Bramborskej bužo droša, to je obzamknuvo krajne knježarstvo. Tarife za uživanje vede, nimski vasanutzungsentgelt, deje vo 20% stupaš, regula dej pvašeš ved pšiducigo leta. S tim deje predne raz po živješ letach košte se pšimeriš šednje stupajucim koštam. Tak buža pvašeš kubikove metari spetneje vede, činasča koma vesem centu. Košte za pitnu vedu stupaju na 12%. Novo jo až pvašizne deje ved njenta kušte 5 leto stupaš. Ved 2007 a 2006 deje teke predne raz görnistvo ve pšede zeša zavedu zapvašiš. Rolnikarstvo ma akle za 2 leše s preušením liceš. Jednotlivé obedlarje mogu až do 3000 kubikových metari zadarmo ved plumpaš, na tom nejo se nic minivo. Jadro. Žinca se vedmijo s vincov s mrokavami při spedobných 22 gradách dešť nejo žinca pedla, za to šikno víče, jednotlivé deštové mrokové přes kraj, lokálně mežo se pepadaš, a to víče při 23 gradách a vedpodňa po žilu mecnem víču z petviacora. Pětk bůžo zase šoplej, 27 gradů groni větrova připověš, ale rovno tak stupa zase šonza na pegrím a dalšný dešť.

0: Glukožycynia.
1: A nasze glukożycenia dużynca do lipiego. Błoszański oryginal, przewodnica a moderatorka Marlene Jedrowa jo nasza narodninarka. Pieś a 70 lat swiši vna žinca, a k tomu přijdu dobre žicenja z błotu. Strobotu a elande mieš za přijduce živinske leto a nadale dobru launu a vjasove smekotanje na gubie. Teke z redakcije ho přijdu nejlepše gratulacije, že chceme dale wiele wjasela při přigotovanjach literarnego ubežovanja za žiči v Bokovach. A Juliane Nadbor spiva žinca tu narodninsku štucku Svinco schada.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Pjatn kandidat za mjestno župana ve župje Dolna Łužica. Serska fararka opuštio slepe a veda ve Bramborskej bužo troša te a dalšne teme. Nenta ve drobnem a ojo Grigo klim dobro žen. Michael Apel kandidirio ako župan za domovinsku župu Dolna Łužica. To je dal kvěstčí serskému programaju, do těch měst je ven jadnočký kandidát. Ven co mecováš kontakt do vejstech kupku a tovaristvo, rovno tak co diskusiu nastarciš vo interných strukturách domovine a moderirováš diskusiu vo novém dolnoserském kulturním centrumě, tak Apel. V hoši buzu bydlicego Apela je domovinské župné předsedarstvo voni komisarisky ako župana uzvelivo, potom až jo Pěč Šurman se s Amtom rozžognoval. Na gvonej skromaženje župe 11. septembra majú delegirované cvonky svojego župana uzveliš, ešte je možno až také druge za to miestno kandidírujú. Serská fararka Jadwiga Malinková opuštio slepe ako vysadnú fararku. Po 12 letach buža konc novembra přeciš z teje vysade, venaž z privátnych a familiárnych přicinov, venaž jegne do Budyšina a buža nadregionálna serská fararka a teke duše pastorka ve Vrecach ve Chroni. Serský úbjak v okresu Sprivenysa má nový cvonk. To je Steffen Kubický ved AfD, Gronny Konstanze Kubina, venaž mediová pjedarka okresa. Žinca jo zapšavim kšiju se predstaja švetom gremiumje, jo pak zadorane, to predstajenje bužo se dalšne raz staž. Kubický jo cvonk AfD frakcije v okresnym semje a tam pakvadnik uše togo venjo cvonk krajnega sema ve predstupimje. Veda ve Bramborske bužo droša, to je obzamknuvo krajne knježarstvo. Tarife za uživanje vede nemský vasanutzungsentgelt deje vo 20% stupaš. Regula deje pvašeš ved přiducigo leta. S tým deje predne raz po živieš letach košte se přimeriš šedne stupajúcim koštam. Tak bužo pvašeš kubikove metari spätneje vede 13,8% košte za pitnú vedu stupajú na 12%. Novo jo až pvašizne deje ved nenta kúšte 5 leta stupaš. Ved 2007 a 2006 deje teke predna raz garnistvu ve předezeša zavedu za vašiš. Rolnikarstvo má akle za dvě léše s pevušením liceš. Jednotlivé obydlarje mogu až do 3000 kubikových metrů zadarmo ved plumpaš, na tom nejo se nic minivo. Jadro. Žinca se vedmi o svinco s mrokavami, při spedobných 22 gradách dešč nejo žinca pedla, za to šikno vidše, jednotlivé deščové mrokové přes kraj, lokálně mežo se pepadaš, a to vidše při 23 gradách a vedpůdňa po žilu mecnem většiu z petvěcora. Pětk bužo zase šoplej, 27 gradů kroni větrova připověš, ale rovno tak stupa zase šansa na pegrím a dalšný dešť.